0: jsem ti je to došel v koste.
1: Kam se nekak nedá být v hýři. Tak si chytrý, najoprostil mi to, a len ty si se jenom nekdo.